som od mýho mesta. Je to tvoje holka? Pošli mi sem, vezmu jí do parády. Ona ví moc dobře, jak to je. Nostalgie, nostalgie.

0: Najlepšia sobotná hudba s Demeterom.
1: Daleko od země, na výspě v chladných vodách, čekali jsme každou noc na mlhu. A když přišla, naolejovali jsme mosazné soukolí a rozsvítili jsme v kamenné věži

0: bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Víkend FM s Gallagherem.

0: Niektorí hudobníci a hudobníčky počas leta oddychujú a niektorí sa chystajú na vydanie nového albumu a to je aj prípad dvojce, ktorá je za nami, Jan Boleslav Kladivo a Tina Derková, chystajú spoločný album a práve z neho sme vám v programe D2FM hrali skladbu Tvoje dvere. Album už stihol tento rok vydať aj Zdeněk Lichnovský, ktorý s projektom Lichnovský v úvode roka vydal album Pusti micky a Zavžu sa doma a teraz je späť s novým singlom. Lichnovský je niekde tam vonku. Viac o ňom prezradí Zdeněk.
1: Som rád, že som na ní mohol opäť spolupracovať se svým kamarádem, skvělým producentem i človekem a fotbalistou, ktorý se jmenuje Martin Nouza, říká si Never Touch, ten tady má zapsanou spoluprodukci. Potom tam můžete slyšet chladnokrevnou sloku od Lenky Zbořilový, neboli Pivoňky, se kterou nás spojuje kapela ve formě Michala Zlatkovského, který tady hraje na baskytaru. Za mixem Tom Havlén, master Tomáš Gajek Sirásek a label Bad Names, to je takovej náš sousedský DIY label, který mám hrozně moc rád a jsem za něj vděčnej. Můžete k tomuhle songu také vidět domácí klip, ve kterém figurují konfety, fotbalový konfety, protože fotbal patří k létu, ale asi ne tak úplně ten americký nebo americky pojatý evropský fotbal, který se právě udál. No nic, nicméně, tahle písnička je o hledání klidu možná a jde tady o to, že jestli je Lichnovský venku, tak je, tak tam není klid a jestli to funguje i naopak, když Lichnovský je doma, tak venku je klid. Jenže to Lichnovský nezjistí, protože nemůže být na dvou místech najednou.

Otecká cesta k osvobození vede v tom, že se člověk všechno odnaučí. Odnaučuje se všechno, co se naučil. Odvrátí pozornost od toho světa, o kterém nám bylo tvrzeno, že je to realita. Natolik jsme uvěřili v reálnost nesvobodného světa, že jsme si nevšimli, že je virtuální. Ve skutečnosti neexistuje. Je to virtuální projekt v lidské mysli. V tom spočívá ta hra. Jedna z těch cest je občas sám. Zůstávat sám.